Boh je kolena je tvá pomenou, snad srdcu se mnou, něco tak usnou.